0: Original ten je.
1: Jsi se lihá já?
0: Ne, jste se lihá. Siap? Langsung ya.
1: Lain aja.
0: Mm-mm.